snaž cítit ve dvou hladinám, jednu si navždy ukryj v hlubinách, v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: i když si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,